tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
1: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio Haná.
0: To je nejlepší hudební výběr každý den.
2: Tady je Rádio Haná.

0: Ze Šumperka dorazila velmi smutná zpráva, která zasáhla celou tamní kulturní scénu. Ve věku nedožitých 89 let totiž zemřel uznávaný akademický malíř Lubomír Bartoš. Šumperský region tak přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Policie navrhla obžalovat mladíka, který podle vyšetřovatelů loni v Zábřehu zavraždil 57-letého muže. V době činu mu bylo pouhých 15 let a svou oběť si na ubytovně vybral zcela náhodně, jen aby si vybil agresi. Celý případ z Olomouckého kraje tak nyní s největší pravděpodobností zamíří před soud. Cyklisté, zpozorněte, protože z Kroměříže do Postoupek vede z Brusu nová cyklostezka. Ještě než ale poprvé šlápnete do pedálu, můžete si celou trasu z pohodlí domova detailně prohlédnout na nově zveřejněném videu. Určitě vás to parádně navnadí na váš nejbližší výlet. Sport. V Prostějově je kolem hokeje i po skončení sezóny pořádně rušno. V příštím ročníku druhé ligy tam totiž mají hrát stejnou soutěž hned dva místní kluby, a to Jestřáby a SK Prostějov 1913. Město nechce nikomu ze znesvářených táborů stranit, radnice ale musí aktivně řešit vypjatou situaci a problémy s bezpečností na zápasech.
1: Počasí. Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Počítáme většinou se sluníčkem nebo s polojasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 35 stupni Celsia.

Fotbalové deště a kroupy. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Dobré ráno. Berani, rozhodně si kvůli ničemu nedělejte vrásky. Býci, máte dost sil na to pustit se do zásadních změn. Blíženci, i když vás zasype lavina úkolů, tak to zvládnete. Raci, potkáte lidi, co budou naladění na stejné vlně. Lvi, pokud máte kreativní zaměstnání, tak sklidíte úspěch. Pany, na svůj život se zkuste dívat s trochu větším nadhledem. Váhy, hladce vyřídíte celou řadu náročných povinností. Štíři, je super, že se umíte zasmát sami sobě. Střelci, nové cíle, nový směr, tak by měl vypadat váš páteční den. Kozorozi, když se uklidníte, tak všechno půjde hladce. Vodnáři, neřešte potíže, které ještě ani nenastaly. A co mi ryby, individuální aktivity pro nás prý budou to pravé ořechové.

0: Sestavovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme srdečně všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože... je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak, kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Bernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšeno.
2: Díky, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Rádio Haná potřebuji k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
4: Rádio Haná poslouchám už od samého rána, protože mě samo budí.
5: Rádio Haná potřebuji k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
6: Potřebuji k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio. Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: počasí.
1: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Počítáme většinou se sluníčkem nebo s polojasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 35 stupni Celsia.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Dobré ráno. Berani, rozhodně si kvůli ničemu nedělejte vrásky. Býci, máte dost sil na to pustit se do zásadních změn. Blíženci, i když vás zasype lavina úkolů, tak to zvládnete. Raci, potkáte lidi, co budou naladění na stejné vlně. Lvi, pokud máte kreativní zaměstnání, tak sklidíte úspěch. Pany, na svůj život se zkuste dívat s trochu větším nadhledem. Váhy, hladce vyřídíte celou řadu náročných povinností. Štíři, je super, že se umíte zasmát sami sobě. Střelci, nové cíle, nový směr. Tak by měl vypadat váš páteční den. Kozorozi, když se uklidníte, tak všechno půjde hladce. Vodnáři, neřešte potíže, které ještě ani nenastaly. A co my ryby? Individuální aktivity pro nás prý budou to pravé ořechové.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Pochoř.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
5: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti.

0: řadě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme pátek na jedničku.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Rádio Hana.
5: Ráno je top.

0: Taylor Swift na Hané v 5.57.
1: Hit za hitem,
0: vše připraveno. Po 6. hodině pro vás Coldplay, zazáříme společně se Cher a budou další hity.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Ze Šumperka dorazila velmi smutná zpráva, která zasáhla celou tamní kulturní scénu. Ve věku nedožitých 89 let totiž zemřel uznávaný akademický malíř Lubomír Bartoš. Šumperský region tak přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Policie navrhla obžalovat mladíka, který podle vyšetřovatelů loni v Zábřehu zavraždil 57-letého muže. V době činu mu bylo pouhých 15 let a svou oběť si na ubytovně vybral zcela náhodně, jen aby si vybil agresi. Celý případ z Olomouckého kraje tak nyní s největší pravděpodobností zamíří před soud. Cyklisté, zpozorněte, protože z Kroměříže do Postoupek vede z Brusu nová cyklostezka. Ještě než ale poprvé šlápnete do pedálu, můžete si celou trasu z pohodlí domova detailně prohlédnout na nově zveřejněném videu. Určitě vás to parádně navnadí na váš nejbližší výlet.
1: Sport.
3: V Prostějově je kolem hokeje i po skončení sezóny pořádně rušno. V příštím ročníku druhé ligy tam totiž mají hrát stejnou soutěž hned dva místní kluby, a to Jestřáby a SK Prostějov 1913. Město nechce nikomu ze znesvářených táborů stranit, radnice ale musí aktivně řešit vypjatou situaci a problémy s bezpečností na zápasech.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
4: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
4: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká nebo přelaďuje, u nás se prostě poslouchá.
4: Jsme vám za to šíleně vděční a upřímně, je to naprosto boží pocit mít ty nejvěrnější lidi v éteru. Děkujeme.
1: Počasí.
5: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Počítáme většinou se sluníčkem nebo s polojasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 50.

0: de Akkerhoep in.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
3: Rádio Hana.

0: 19. června, během kterého se budeme smažit ve vlastní šťávě. S Rádiem Haná se těšíme na slunečno. Teploty kolem 30, pocitová teplota může dosahovat až 35 stupňů Celsia. Dodržujte s námi pitný a taky hudební režim. Hraje vám Rádio Haná a po 6:45 spolu zazpomínáme i na tento film. Víte, jak se jmenuje?
1: Máte spojení?
2: Nefunguje.
1: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
2: Opravdu nefunguje.
1: Nekecejte.

0: Do brambory v řádku, Hana hraje nejlepší hudební výběr. Dobré ráno. Včera jsme spolu fandili na zahrádkách, v hospůdkách, ve sportbarech, v obývácích a taky na odpočívadlech. Gól na začátku a potom na konci zápasu. Nabídlo utkání Česká a Jihoafrické republiky na mistrovství světa. Je z toho remíza 1-1 a tedy stále šance na postup ze skupiny. S Mexikem hrajeme závěrečný zápas ve skupině příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Opět to naplno profandíme. Teda pokud to nezaspíme, uvidíme. Je 6 hodin, 16 minut, jsme s vámi i na moravských cestách. Tady dneska probíhá velká policejní akce, zaměřená primárně na alkohol a návykové látky. Potvrdí to a více informací přidá i naše dopravní centrála na Hana ještě před 6:30. A teď chvilku po 6:45 jdeme gratulovat.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rozky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
2: Máte spojení?
3: Nefunguje.
2: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
0: To je tankový prapor.
3: Opravdu nefunguje.
2: Nekecejte.
0: A je pátek 19. červen, plný vaše těch super hlášek přeje vaše moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádio Hana. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
4: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika.cz.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Tento týden

0: sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: FETMED, komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: Pražské hrady a zámky na vlnách Rádia Haná. Milujeme, známe je jako svoje boty, pravidelně se na ní spolu potkáváme při prohlídkách. Zdravíme na Bouzov, Úsov, Dunám ještě na Hané, na Špilberg, na Sovinec, nevynecháváme samozřejmě ani Helštín. Tady bude o prázdninách živo. Spolu na Helštín dneska ráno zavoláme už po 6:30, tak snad nám to takhle brzy ráno zvednou. Páteční náladu nám 100% zvednou další ranní hity od Bee Gees, také od Olgy Lounové. A užijeme si horký letní den, bude to na sandále a taky na plavky, více právě teď 6:29. Ranní teploty pro Olomouc, Šternberg, Holešov, také pro Blansko právě dnes mezi 14 a 17 stupni. Přes den tropy, jasno anebo polojasno a 31 až 34 stupňů. Doprava. Napříč Moravou policejní akce a odstavený nákladák na obchvatu Olomouce. Víme, jak se jezdí tady. Právě dnes i na moravských cestách probíhá velká policejní akce zaměřená primárně na alkohol a návykové látky. Všichni jsme samozřejmě vzorní, ale grilovačky, zbytkáček, znáte to, může se stát, takže opatrně. Samozřejmě nejenom dneska. Pro zajímavost, jízda pod vlivem jde rovnou do správního řízení s pokutou až 25 tisíc se zákazem řízení až na rok a půl. Kdo nadýchá nad 0,3 promile za odměnu v uvozovkách dostane ještě 6 bodů do karty řidiče. Pozor na odstavený nákladák po požáru, teď stojí kolem 380. kilometru obchvatu Olomouce mezi Přáslavicemi a Olympií ve směru na Mohalinici. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a také při pátku přejeme klidnou ranní cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Jsme Rádio Haná.

0: Do nového dne, hezky optimisticky a s rádiem Haná. Tohle je Olga Lounová, voní Maroon 5 nebo Nick Cayman a teď 5 minut po 7:30 spolu voláme do historie.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a taky akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
0: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
0: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
0: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože... je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
0: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan s gelem

0: Kasperštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad životaschopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přijeme, ať je letos Helštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšeno.
0: Díky, naslyšeno.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
7: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
8: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
9: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
10: Zavratné megaslevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend.

0: S fůrou exkluzivních slev už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Rádio Hana. Nejlepší hudební výkon.

Tři minuty po tři čtvrtě na sedm v pátek ráno vás probouzí vaše věrné rádio Haná. Tohle je naše ranní topka Macklemore anebo Nick Kershaw. To jsou další hudební návštěvy v ranní topce rádia Haná už za chvilku. Tyhle ty hudební návštěvy nebudeme určitě vyhánět pryč, ale občas je to s návštěvami doma trošku složitější. Znáte to, někoho si pozvete, povídá se směs, dá se kafe, pití, nějaké zobání, pohoštění, klábosí se. A najednou je 11 večer nebo půlnoc a vy přemýšlíte, jak tak mě naznačit, že by se hosté mohli vydat směrem ke svému domovu. Na Facebooku rádia Haná se vás na to ptáme, jak to děláte. Máte jasno, tady jsou vaše neotřelé způsoby nenápadného vyhození a vykopnutí návštěv. Posluchačka Peťa sází na osvědčenou klasiku. Zívání má prý natrénované tak dobře, že u toho umí slzet. Karel jde na věc vojensky, ten se postaví, zavelí a říká: pozor, směr domov, pochodem vchod. To bych chtěl vidět, Karle. Jitka vzpomíná na svého strýčka, který jednoduše prohlásil: no nic, tak rozpustíme to, co? A Vlaďka doporučuje metodu z hospody. Prostě zhasnu a oni odejdou. Takhle těžko říct, jestli po těchto rozloučeních návštěvy ještě někdy přijdou, ale to už není naše věc, ne? Dejte vědět na Facebook rádia Haná svůj osvědčený trik, jak poslat návštěvy večer domů. Jsme fakt zvědaví, jak to řešíte. Hezké ráno, 6:50. Rádio Haná. Ráno je...

Pokračujeme, 6 hodin 56 minut, zpíváte si se svým rádiem Hana. Přejeme super probuzení, zdravíme celou vaši rodinu a těšíme se na další společné hudební zážitky. Už po 7 hodině. Hit za hit.

0: do ranních autobusů, tramvají i vlaků. Cranberries. A teď nové zprávy s Tomášem Gottwaldem.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Čeští farmáři se musí rychle přizpůsobit klimatickým změnám a místo stěžování si na špatnou úrodu začít jednat. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek zdůrazňuje, že už zkrátka nestačí jen čekat na další dotace, ale je nutné aktivně zavádět nové technologie i plodiny. Zároveň ale dodává, že by stát neměl rodinným farmám házet zbytečné klacky pod nohy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Právě odstartoval další ročník cen Olomouckého kraje a vy můžete opět rozhodovat svými hlasy. V kategorii Malebná vyhlídka se o vaši přízeň aktuálně uchází i okouzlující zřícenina hradu Brníčko. Neváhejte a běžte podpořit své oblíbené výletní místo.
1: Sport.
3: Bývalý fotbalový reprezentant Jaromír Blažek přesně uhádl, že naši fotbalisté sehrají svůj druhý zápas na mistrovství světa v Americe s Jihoafrickou republikou nerozhodně 1-1. Sám ale po utkání přiznal, že od týmu čekal mnohem víc, ačkoliv rovnou zapochyboval, jestli na lepší výkony aktuálně vůbec máme. Výkon českých fotbalistů proti Jihoafrické republice si vysloužil ostrou kritiku. Podle trenéra Josefa Vukušiče patřil k těm vůbec nejslabším na mistrovství světa, přičemž expert rýpavě podotkl, že i Kapverdy hrají lépe. Náš tým se prý příliš brzy uspokojil s vedením a zbytek utkání už jen pasivně přenechal soupeři.
1: Počasí.
0: Sice máme ještě oficiálně jaro, ale dnes už se na teploměry nahrává demo verze léta. Víme, jak bude. Přes den tropy jasno anebo polojasno, teploty 31 až 34. A co víkend? Zítra horko i dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti, místy přehánky či bouřky 32 až 35 stupňů. A konec týdne se ponese v podobném znamení, nedělení teplotní maxima 30 až 33, polojasno anebo oblačno, možné přehánky či bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Napříč Moravou policejní akce a odstavený nákladák na obchvatu Olomouce. Víme, jak se jezdí tady. Právě dnes i na moravských cestách probíhá velká policejní akce zaměřená primárně na alkohol a návykové látky. Všichni jsme samozřejmě vzorní, ale grilovačky, zbytkáček, znáte to, může se stát, takže opatrně. Samozřejmě nejenom dneska. Pro zajímavost, jízda pod vlivem jde rovnou do správního řízení s pokutou až 25 tisíc se zákazem řízení až na rok a půl. Kdo nadýchá nad 0,3 promile za odměnu v uvozovkách dostane ještě 6 bodů do karty řidiče. Pozor na odstavený nákladák po požáru, teď stojí kolem 380. kilometru obchvatu Olomouce mezi Přáslavicemi a Olympií ve směru na Mohalinici. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a také při pátku přejeme klidnou ranní cestu.
1: Rádio Hana.

Gun, tady jsem Stones and I a David Guetta. Aha, nás máme, dobré páteční ráno. Hola, lehátko a opalovačka dneska volá. Budeme mít dneska plné ruce práce s opalovacím krémem, protože nás čeká slunečný pátek s tropickými teplotami mezi 31 a 34 stupni. Takže přátelé, hodně pijte ideální vodu, čaj nebo nějaké řetěné ovocné či zeleninové šťávy. Je 7 hodin 7 minut, pátek 19. červen, jsme vaše jarně letní rádio. Další osvěžující hity zařídí kamufláž nebo opět a Radeček. Po 7:15 přidáme páteční horoskopy. No a možná dneska večer čekáte nějakou návštěvu. Možná přijdou kamarádi, sousedi, třeba rodina. Jenomže co když se to vaše posezení trošku protáhne? Znáte to? Napijete se nějaké občerstvení, něco. Zbudete ze stolu, najednou je 11:12 večer. No a vy zjišťujete, že už by byl čas to rozpustit. Takže my se ptáme na Facebooku Radia Hana dneska v pátek ráno, jak hostům tak mě naznačit, že je čas vyrazit domů. Je super, že píšete, Ríša na to jde stručně, technicky řekne, no nic vážení, jsme na suchu. Tak to je zpráva, které rozumí každý. Po této zprávě by měli odejít. Vlaďka volí diplomatickou cestu, vždycky říká, no nic přátelé, musíme se rozloučit, máme ještě nějaké povinnosti s manželem. Alexandra prohlásí, jde na mě migréna, jdu zalehnout, tečka. No a Karel, ten úplně nechápe tu naši otázku a to je taky dobře, protože podle něj správná návštěva musí vydržet minimálně do rána a správná kalba má trvat od čtvrtka do neděle. Proč ne? Tak co vy, jak návštěvě slušně naznačíte třeba už dneska večer, že je čas vyrazit domů? Dejte vědět na Facebook rádi Hana, děkujeme, že ladíte, jste naši a jste super. Kamufláž, Love is a Shield, 80.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme ráno na jedničku.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tak Jardo, co říkáš na naši reprezentaci? Moniko vsadila si na ně a Martine postoupí podle tebe ze skupiny? I to jsou otázky v pátečních ranních autobusech, tramvajích, ve vlacích, v kancelářích, v obchodech i kdekoliv jinde právě teď. No, každý jsme včera na mistrovství světa věřili, že naše kluci vítězství nad jarem jednoduše urvou, ale nestalo se. Zápas skončil plichtou 1-1. Po půl osmé s námi bude vysílat i kapitán Láďa Krejčí. Věří ještě v postup do vyřazovací fáze? To zjistíme spolu na vlnách Rádia Hana. A teď v 7:16 postupujeme za pátečními horoskopy s naším milovaným kvítkem. Martě, hezké ráno, vy všichni vítejte u nás.
1: Hvězdy ví,
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Dobré ráno, berani, rozhodně si kvůli ničemu nedělejte vrásky. Býci, máte dost sil na to pustit se do zásadních změn. Blíženci, i když vás zasype lavina úkolů, tak to zvládnete. Raci, potkáte lidi, co budou naladění na stejné vlně. Lvi, pokud máte kreativní zaměstnání, tak sklidíte úspěch. Pany, na svůj život se zkuste dívat s trochu větším nadhledem. Váhy, hladce vyřídíte celou řadu náročných povinností. Štíři, je super, že se umíte zasmát sami sobě. Střelci, nové cíle, nový směr, tak by měl vypadat váš páteční den. Kozorozi, když se uklidníte, tak všechno půjde hladce. Vodnáři, neřešte potíže, které ještě ani nenastaly. A co my ryby, individuální aktivity pro nás prý budou to pravé ořechové.
1: Hvězdy ví,
2: Rádio Hana,
1: vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Zveme

0: 10. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Vánoce zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
1: Tady je Rádio Hana.

Jednou, když v 90. letech kapela Cranberries nahrávala své Dreams, tak absolutně netušila, že tohle bude jeden z nejslavnějších songů hudební historie. No a že to de facto zahájí jejich snovou hudební dráhu. Ano, snovou, protože osvěžující pecka Dreams v pátek ráno 16. června. Je v překladu sny. Skoro jako ve snu se včera cítili čeští fotbalisté u brzkého gólu v 6. minutě na 1-0, jenomže to byla česká gólová tečka v tom zápase. Naše kluci nic víc nenabídli, soupeř pak vyrovnal na konci zápasu na 1-1 z penalty. Příští týden ve čtvrtek brzy ráno hrajeme s Mexikem, které už má postup ze skupiny zajištěno. Co si o tom myslí náš kapitán Láďa Krejčí, zeptáme se na Hané po půl osmé. A teď v 7:29 je jednak čas na další hudební narážečky pátečního rána. Těší se na vás Bon Jovi, také Ava Max. Po počasí a dopravě Rádia Hana. Ranní teploty momentálně právě teď v okolí Olomouce. Prosím.

0: 4 stupňů. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Svitavách, také ve Valmezu. Provoz bez vážných nehod. Bouračka dvou osobáků se odstraňuje nedaleko Holešova v Martinicích naproti školy a policejní hlídky teď se alkohol testem pomáhají a chrání a kontrolují mezi Olomoucí a Dubem u Charváta nebo v Prostějově na Brněnské ulici. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.
4: Nejlepší

0: vám to nejlepší pod sluncem. Posloucháte Radio Hná, nejlepší hudební výběr, pátek 19. červen. Leoš a také každý Leo dneska v kalendáři pro vás za chvilku Miraj. Také budeme společně mávat hollywoodským kopečkům Hollywood Hills na vlnách Radio Hná od Sunrise Avenue. Už po tom, co si popovídáme o tom, co jsme včera viděli na hřišti.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Na začátku zápasu velká gólová radost, pak dlouho nic a na konci zklamání. Takhle se dá popsat včerejší zápas na mistrovství světa Česko versus Jihoafrická republika. Na začátku zápasu náš gól na 1-0.
2: Hložek ještě dokázal nacentrovat, Sadíle, dále gól! Tak to jo, mládenci, takhle ano.
0: A v závěru Jihoafrická republika vyrovnala z penalty.
2: Mokana trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
0: Výsledek 1-1 nám zkomplikoval plány s postupem ze skupiny, ale stále je to možné. Věříte, že postoupíme dál?
3: Já si myslím, že kdo nevěří, tak tady nemá co dělat a zároveň první 15 minutovky nebo 20 minutovky jsme sami odpověděli sami sobě, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů nebo 80 tisíc tady, bude to jenom větší hukot, ale vidíme, že hrát můžeme, hrát chceme.
0: Říká v našem vysílání kapitán Láďa Krejčí. Zápas s Mexikem příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Nařídíte si budík?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já,

0: ticho. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
2: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Haspo 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. Haspo 2026, 20. června, Pochoř.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: www.olomouc.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
0: Ráno nahané.

Hollywood Hills Forever. Přesně tohle ten rockový, velmi příjemný nářez jsme potřebovali pustit si takhle na plná krádia Hana od Sunrise Avenue Hollywood Hills v pátek ráno 7.50. My taky, vy taky, možná vaše sousedi taky, lidi přes ulici taky, lidi ve městě taky, lidi ve vesnici taky, no většina Moravy v noci na dnešek taky spala s otevřeným oknem do kořán, taky v noci nám bylo hodně velké teplo, asi jste spali možná i na peřině. Dneska spolu otevíráme nový den. Je pátek 19. června. Zase se budeme dneska smažit ve vlastní šťávě. Těšíme se na slunečno, na teploty přes 30 stupňů Celsia a pocitovka může dosahovat až 35. Dodržujte s námi jednak pitný a taky hudební režim. Hraje vám Rádio Hana, staráme se i o vaše prachy, o vaše peněženky.

0: 7.55, tenhle hlas na vlnách Rádia Hana patří našemu oblíbenci Alexu Warrenovi, jeho Ordinary pro vás. Hana s vámi projíždí pátečním ránem, zdravíme taky samozřejmě z vašeho autorádia, děkujeme, že jste si nás naladili, naklikali, vysílá s námi i řidič Honza, hlásí čerstvou nehodu na kraji Olomouce, Lipenská u Kruháče ve směru na Bystrovany, i o tom od nás víte. Další novinky od našeho dopravního týmu vyřídíme ve zprávách a potom do našich uší zaparkujeme další hity.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude horko, melon, watermelon. S ním se přidá Harry Styles. Tina Turner nebude chybět. Vydáme se spolu na sever, tam by nemusel být takový hit. Jak bude dneska a taky během víkendu uslyšíte v dalších zprávách. Dřív než ostatní.
1: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Přemýšlíte, kam vyrazit o nadcházejícím víkendu? Šumpersko a Jesenicko hlásí nabitý program, ve kterém nechybí oblíbené akce jako festival Fingers Up, Hudba bez hranic nebo SOS Festival. Nabídka je opravdu bohatá, stačí si jen vybrat a vyrazit za zábavou. Jak si do budoucna zajistit znatelně vyšší důchod? Odborníci radí, abyste o něj nežádali hned po dosažení penzijního věku, ale raději ještě nějakou dobu pracovali. V Česku tuto lákavou možnost ročně využijí jen stovky lidí z desítek tisíc nových důchodců, a to především kvůli chybějícím informacím a přirozené touze po okamžitých penězích.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe znovu ztratili slibně rozehraný zápas a s Jihoafrickou republikou nakonec remizovali 1-1.
5: Mokana trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
4: Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí po tomto druhém vystoupení na šampionátu neskrýval zklamání a dodal, že si mužstvo musí okamžitě sednout a na rovinu si říct, v čem je vlastně problém. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa doslova přejeli Katar a po vysoké výhře 6-0 mají postup ze skupiny téměř v kapse. Hned třemi přesnými zásahy se o tento debakl postaral kanadský střelec Jonathan David. Z postupu do vyřazovací fáze se tak s největší pravděpodobností budou radovat společně se Švýcarskem.
1: Počasí.
0: Jdeme na počasí, kdo dnes budou nejoblíbenější členové naší rodiny a nejlepší kolegové v práci? Jednoznačně větráky a klimatizace. Víme, jak bude, více právě teď. Dnešní denní teploty mezi 31 a 34 stupni. Jasno anebo polojasno. V sobotu a v neděli si musíme dávat místy pozor na přehaňky anebo na bouřky. Zítra horko a taky dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti. Denní teploty 32 až 35, nedělní teplotní maxima 30 až 33 a má být polojasno nebo oblačno.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Svitavách, také ve Valmezu. Provoz bez vážných nehod. Bouračka dvou osobáků se odstraňuje nedaleko Holešova v Martinicích naproti školy a policejní hlídky teď se alkoholtestem pomáhají a chrání a kontrolují mezi Olomoucí a Dubem u Charváta nebo v Prostějově na Brněnské ulici. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
1: Rádio Hana.

0: Na nic si nehrajeme, prostě hrajeme. Jsme vaše věrné rádio Hana. 8 hodin, 5 a půl minuty aktuální čas. Kabáti nebo Shepherd, to jsou další hudební návštěvy v naší páteční ranní topce rádia Hana. Ty návštěvy rozhodně nebudeme vyhánět pryč, ale přátelé, s těmi návštěvami je to doma občas složitější. A možná nám fakt dáte zapravdu, znáte to. Pozvete si návštěvu domů, povídá se, směje se, dá se kafe, pití, nějaké zobání, pohoštění. Klábosí se a najednou je 11 večer, najednou je půlnoc a vy přemýšlíte, jak taktně naznačit návštěvě, že by už se mohla vydat směrem ke svému domovu, že už jste unavení. Na Facebooku Rádia Hana máte jasno, tady jsou vaše komentáře a neotřelé způsoby nenápadného vyhánění návštěv. Posluchačka Peťa sází na osvědčenou klasiku. Zívání má prý natrénované tak dobře, že už u toho umí i slzet. Karel jde na věc vojensky, ten se postaví a zavelí: pozor, směr domov, pochodem vchod. Jitka vzpomíná na svého strýčka, ten jednoduše prohlásil: no nic, kamarádi, rozpustíme to, co? A Vlaďka doporučuje metodu z hospody. Prostě zasnout a odejít. Těžko říct, jestli po těchto rozloučeních návštěvy ještě někdy přijdou, ale to už není naše věc, ne? Dejte vědět na Facebooku Rádia Hana svůj osvědčený trik, jak poslat návštěvu domů. Jak ji poslat na sever, kabáti?
1: Rádio Hana. Ráno je top.
0: 8 hodin 7 minut, takhle hraje Hana.

0: Řekněte Geronimo, vyzývá nás kapela Shepard ve vysílání Radio Hana. 8 hodin, 13 minut, dobré ráno, děkujeme, že ladíte. Včera večer jsme s Rádiem Hana spolu fandili na zahrádkách, v hospůdkách, ve sportbarech, v obývácích a také na odpočívadlech. Gól na začátku a na konci zápasu nabídlo utkání Česka a Jihoafrické republiky na mistrovství světa.
1: Božek ještě dokázal nadcentrovat, sadí takhle ano.
0: No takhle ano, jenomže od té doby se ten český golostroj zasekl, nic dalšího už kluci nepředvedli a protože soupeř vyrovnal na konci zápasu z penalty, no tak je z toho remíza 1-1. Na druhou stranu stále je šance na postup ze skupiny s Mexikem, hrajeme příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Opět to spolu naplno profandíme, teda pokud si samozřejmě nařídíme budík. Teď je 8.14, jsme s vámi taky na moravských cestách, kde dnes probíhá nahlášená velká policejní akce zaměřená na... No, schválně. Víte, na co je zaměřená? Odpověď z naší dopravní centrály na vlnách Rádia Hana ještě před 8:30. A teď jdeme gratulovat.
2: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rozky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
3: Máte spojení?
4: Nefunguje.
3: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
0: To je tankový prapor.
4: Opravdu nefunguje.
3: Nekecejte.
0: A je pátek 19. červen plný vašich super hlášek přeje vaše Moravské rádio.
2: Rádio Hana, kalendárium.

0: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Haná.cz a naši mobilní apku.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Vše pro

0: Dneska je zase fuč, tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy.
0: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební výběr.

magický a také hlavně náš. Tohle je Benson Boone, Mystical Magical na vlnách rádia Hana 8.25 pro vaše super páteční ráno. Moravské hrady a zámky taky trošku mystické. Milujeme, známe je jako svoje boty a pravidelně se na nich spolu potkáváme na prohlídkách. Zdravíme na Bouzov, na Úsov, Dunamiště na Hané, na Špilberg, na Sovinec. Nevynecháváme ani náš oblíbený hrad Helvštín. Tady bude o prázdninách živo. Spolu tam dneska ráno zavoláme už po 8:30. Snad nám to takhle brzo ráno zvednou. Páteční náladu nám 100% zvednou ranní hity pro vás Katrina and the Waves.

0: u moře na pláži, jasno anebo polojasno a 31 až 34 stupňů. Doprava. Nehoda na kraji Olomouce a policie ve Valmezu v Kroměříži nebo v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte o vyšetřování nehody v Olomouci u Lipenské ulice za Kruháčem ve směru na Bystrovany. Tady je silný provoz. Právě dnes na moravských cestách probíhá velká policejní akce zaměřená primárně na alkohol a návykové látky. Všichni jsme samozřejmě vzorní, ale grilovačky, zbytkáček, no, stát se může, znáte to, takže hlavně opatrně, samozřejmě nejenom dneska. Pro zajímavost, jízda pod vlivem jde rovnou do správního řízení s pokutou až 25 tisíc, se zákazem řízení až na rok a půl. A kdo nadýchá nad 0,3 promile, tak ten v úvozovkách za odměnu dostane ještě 6 bodů do karty řidiče. S policií si teď můžeme fouknout do testru ve Valmezu na Vsetínské, v Kroměříži na Květínské, také v Blansku na Gelhornově ulici. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Hraní

0: Sebastiane, tahle pecka se ti povedla. Děkujeme, že dneska tady v pátek ráno vysíláš s námi. Sebastian, záchranný bod, hola, hola, lehátko, opalovačka s rádiem Haná Vola. Dneska budeme mít plné ruce opalovacího krému. Čeká nás slunečný pátek s tropickými teplotami až u 35. Hodně píte, ideálně vodu, čaj nebo ředěné ovocné šťávy. Je 4 minuty po půl deváté, za chvilku pro vás osvěžující hudební sprcha. O Toliho Marze bude také Donna Summer. Po 8:45 budeme zjišťovat, jak dáváte svým dlouhým návštěvám u vás doma najevo, že už je čas odejít, ale teď nikam nechoďte, protože na přelomu jara a léta voláme na Helfštín.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a taky akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helfštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
0: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helfštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helfštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
0: Jaké další letní top akce bychom si na Helfštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helfštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajstone proběhne na konci měsíce srpna.
0: Spousta lidí zná Helfštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože... je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
0: A když zalistujeme ještě historii Helfštína, tak která významná osobnost podle vás na Helfštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Bernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
0: Říká kastelán hradu Helfštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, a děle to z Helfštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajstone. Naslyšeno.
2: Díky, naslyšeno.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
11: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
10: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kam.

0: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rádio Hana.

Po hudebním tobogánu k nám přijedou a do našich uší šplouchnou Dua Lipa nebo taky Sandra. Po 9. hodině bude 80ková procházka pamětí Rádia Hana. A možná dneska večer čekáte návštěvu. Třeba kamarády, sousedy nebo rodinu, jenomže co když se to posezení trošku protáhne. Tomu se budeme věnovat právě teď, 8:45. Na Facebooku Rádia Hana zjišťujeme, jak hostům ideálně taktně naznačit, že je čas vyrazit z té návštěvy domů, že už je pozdě, že už se vám chce spát. Posluchač Ríša na to jde stručně, ten vždycky vstane, řekne tak, kamarádi, jsme na suchu. Dobrou, to je dobrá zpráva, které rozumí úplně každý. Vlaďka volí diplomatickou cestu a říká, no nic, kamarádi, musíme se rozloučit, máme ještě nějaké povinnosti s manželem. Saša tady na to obráceně, ta si stoupne, řekne, hele, jde na mě migréna, jdu si zalehnout. A Karel, ten úplně tu otázku nechápe, protože podle něj správná návštěva musí vydržet minimálně do rána a ta správná kalba má trvat od čtvrtka do neděle. Tak co vy, jak návštěvě slušně naznačíte, že už je čas vyrazit domů? Napište nám na Facebook Rádia Hana a děkujeme moc, že ladíte, jste naši a jste super.

0: Vláďo, ahoj, tak co říkáš na reprezentaci? Iveta vsadila si znaně a Miro, co myslíš, postoupí ze skupiny? Posloucháte Radio Hana a taky tohle jsou otázky v pátečních ranních autobusech, tramvajích nebo ve vlacích. I to jsme dneska řešili a dál řešit budeme v moravských kancelářích, také v obchodech, ve skladech. No, jednoduše, jak to včera vypadalo, začátek jako ze říše snů.
1: Božek ještě dokázal nacentrovat, Sadíle!
0: Gól České republiky proti Jaru Jihoafrické republice už v 6. minutě 1-0, no ale to bylo z naší strany všechno. Das ist alles. Každý jsme včera tak nějak věřili, fandili jsme, že naši kluci to vítězství nad Jihoafrickou republikou i druše urvou, že už to nějak dokopou, ale nestalo se. Zápas skončil plichtou 1-1 a s námi dneska vysílal taky náš kapitán Láďa Krejčí. Přihráli jsme horoskopy v ranní topce Rádia Hana, my jsme mezi 6. a 9. spolu také volali na hrad Helvštín, byla to pecka. Připravili jsme se na dnešní horký červnový den, teploty až na 35 stupních Celsia, bude to celkem peklíčko. A nebo jsme vymýšleli způsoby, jak dát návštěvám najevo, že už mají jít pozdě večer domů. A právě domů, do práce, do auta, na schůzky, nebo na koupánky, kamkoliv jinam, vám odešleme dneska poledne další hity z jednoho roku.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další hity z jednoho roku, protože pro vás chystáme vzpomínkovou show. Procházka pamětí, dáme si Deacon Blue, taky Elány. A s typováním roku, do kterého se vracíme, nám pomůže i hudební pomocnice Robin B. Tohle je jenom ochutnávka. Hlavní chod už po zprávách.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Čeští farmáři se musí rychle přizpůsobit klimatickým změnám a místo stěžování si na špatnou úrodu začít jednat. Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek zdůrazňuje, že už zkrátka nestačí jen čekat na další dotace, ale je nutné aktivně zavádět nové technologie i plodiny. Zároveň ale dodává, že by stát neměl rodinným farmám házet zbytečné klacky pod nohy.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Právě odstartoval další ročník cen Olomouckého kraje a vy můžete opět rozhodovat svými hlasy. V kategorii Malebná vyhlídka se o vaši přízeň aktuálně uchází i okouzlující zřícenina hradu Brníčko. Neváhejte a běžte podpořit své oblíbené výletní místo.
3: Sport.
4: Bývalý fotbalový reprezentant Jaromír Blažek přesně uhádl, že naši fotbalisté sehrají svůj druhý zápas na mistrovství světa v Americe s Jihoafrickou republikou nerozhodně 1-1. Sám ale po utkání přiznal, že od týmu čekal mnohem víc, ačkoliv rovnou zapochyboval, jestli na lepší výkony aktuálně vůbec máme. Výkon českých fotbalistů proti Jihoafrické republice si vysloužil ostrou kritiku. Podle trenéra Josefa Vukušiče patřil k těm vůbec nejslabším na mistrovství světa, přičemž expert rýpavě podotkl, že i Kapverdy hrají lépe. Náš tým se prý příliš brzy uspokojil s vedením a zbytek utkání už jen pasivně přenechal soupeři.
3: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pátek.
3: Počasí.
0: Sice máme ještě oficiálně jaro, ale dnes už se na teploměry nahrává demo verze léta. Víme, jak bude. Přes den tropy, jasno anebo polojasno, teploty 31 až 34. A co víkend? Zítra horko i dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti, místy přehánky či bouřky 32 až 35 stupňů. A konec týdne se ponese v podobném znamení, nedělní teplotní maxima 30 až 33, polojasno anebo oblačno, možné přehánky či bouřky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
3: Doprava.
0: Nehoda na kraji Olomouce a policie ve Valmezu v Kroměříži nebo v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte o vyšetřování nehody v Olomouci u Lipenské ulice za Kruháčem ve směru na Bystrovany. Tady je silný provoz. Právě dnes na moravských cestách probíhá velká policejní akce zaměřená primárně na alkohol a návykové látky. Všichni jsme samozřejmě vzorní, ale grilovačky, zbytkáček, no, stát se může, znáte to, takže hlavně opatrně. Samozřejmě nejenom dneska. Pro zajímavost, jízda pod vlivem jde rovnou do správního řízení s pokutou až 25 tisíc, se zákazem řízení až na rok a půl. A kdo nadýchá nad 0,3 promile, tak ten v úvozovkách za odměnu dostane ještě 6 bodů do karty řidiče. S policií si teď můžeme fouknout do testru ve Valmezu na Vsetínské, v Kroměříži na Květínské, také v Blansku na Gelhornově ulici. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
3: Radio Hana.

0: Náladou na vlnách rádia Hanát Procházce pamětí zpívají Milli Vanilli za 80. léta. Přejeme hezké dopoledne a pohodový pátek.
1: Rádio Hanát
2: Procházka pamětí.
0: No, samozřejmě pátek je tady zas Procházky pamětí a vzpomínek nastává čas v této hodině best of z jednoho 80. roku, to už se sami poznali. Přepneme na branky, body vteřiny a budeme chodit na ostro. Cože, proč a jak? My se všechno vysvětlíme už v této hodině a bude to pecka. A u toho nás doprovodí největší hitparádový mistři. Do kterého roku se vracíme právě teď za Belindou Carlisle. Hezké dopoledne, díky, že ladíte.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme, co

0: Rádio Haná.
1: Procházka pamětí. Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Rádio Haná, procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Aby jste si naplno užili procházku pamětí, nemusíte nikde kupovat lístky nebo čekat fronty u pokladny. Ne, naše vzpomínková show je tady každé všední dopoledne pro všechny prostřednictvím vašeho rádia, Rádia Hana. Z 80. a z procházky pamětí nám dneska mává také Bobby McFerrin se svou nejslavnější skladbou, která nás takhle v pátek dopoledne vybízí k tomu, abychom se nestresovali. Všechno je v pohodě, buďte v klidu, don't worry, be happy. Zahoďte starosti, buďte šťastní. Naprosto úžasné páteční poselství. Spoustu z nás činí šťastnými sport, no a my se vracíme do roku, kdy Československá televize vysílá sportovní relace Branky body vteřiny, samozřejmě taky s Petrem Vychnerem, ikonický komentátor.
1: V době, kdy začínaly Branky, tak se vysílaly pouze v sobotu a v neděli. A byl to vlastně jediný informační kanál o sportu v té době.
0: Petr Vychnár s námi dneska vysílá procházku pamětí, vzpomíná na Branky body vteřiny. Ty se tehdy, a to je důležitá nápověda, v Československé televizi věnují třeba olympiádám v Calgary a také v Soulu. A v Československu v tom roce máme jeden problém. My chlapi často chodíme na ostro, protože v obchodech chybí slipy a trenky. Fakt to tak bylo. I tuhle vzpomínku oživíme v procházce paměti Rádia Hana po půl desáté, stejně jako naše milované Together Forever od Ricka Astleyho. Každý všední dopoledne se snažíme spolu najít cestu z našeho hudebního bludiště procházky paměti. Kterým rokem spolu bloudíme právě dnes? Už máte jasno, nebo typujete?
2: Rádio Hana a procházka paměti. Vrací

0: kvalitní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Radio Hana,
0: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
0: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Radio Hana do telefonu
0: z Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů

0: Večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: posíláme nejlepší hudební výběr z 80. let v procházce paměti. No a vy možná právě teď makáte, možná jste u doktora, možná se opalujete, možná vyrážíte na pracovní schůzku a možná jste za volantem.
1: Doprava.
0: Lesková doprava z Olomouce, z Mohelnice, také z Valmezu pro vás právě teď. Hezké páteční dopoledne. Na obchvatu Olomouce je po včerejším požáru odstavený náklaďák v úseku mezi Přáslavicemi a Olympií. A policie dnes pokračuje ve své velké akci zaměřené na kontrolu alkoholu a návykových látek. Od rána o tom mluvíme. Tak si můžeme policejní alkohol testy zblízka prohlédnout a také otestovat jejich funkčnost v Olomouci na Divišově ulici za přejezdem. Další hlídka na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnice. Mohelnici u Unčovic. Hlídají taky na kraji Mohelnice, poblíž Molky na Třebovské nebo ve Valmezu na Vsetínské ulici. A Valmez ještě jednou, je tady i nehoda dvou osobáků. Nehodové formuláře se teď podepisují na ulici na vyhlídce. Jeďte s námi a bezpečně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Procházka paměti.
3: Milujeme osmdesátky.

0: Pro vás, pro vaši rodinu, sousedy, kolegy, pro kamarády z práce i ze sportovního týmu hrajeme nejlepší hudební výběr. Robin Beck, First Time, 80. Procházka paměti Rádia Hana vás vítá v naší rádiové mozkové posilovně. Trénujeme mozek, hledáme rok, ze kterého vám celou hodinu hrajeme hity. Dneska se vracíme do doby, kdy sportovní... Československá televize vysílá reportáže samozřejmě z olympiády v Calgary a v Soulu. Sportovní, protože tehdy už vysílá ony branky, body vteřiny s touhletou znělkou. No a že branky, body vteřiny se za tu dobu ohromně změnily, potvrzuje v našem vysílání taky sporťák Petr Vichnár. Petře.
1: Reportáže se natáčely na film. Ta výroba pochopitelně trvala strašně dlouho, protože se vyvolávalo. Původně se ty filmy vyvolávaly mimo televizi někde v Karlíně nebo kde. Pak se samozřejmě všechno četlo naživo, protože záznamy neexistovaly ještě, když jsem začínal.
0: Tak my zdravíme z Rádia Hana Českou televizi. Tehdy samozřejmě v 80. žádné ČT Sport nebylo. Je neuvěřitelné, že BBVčko, tedy branky, body vteřiny, slaví letos 70 let od toho úplně prvního vysílání. My tady hledáme v procházce paměti Rádia Hana rok, kdy televizní sportáci v brankách, bodech, vteřinách mluví o zimní olympiádě v Calgary, taky o letní olympiádě v Soulu. No a my už teď, a je to možná škoda, nezjistíme, jestli na sobě sportáci před kamerou měli spodní prádlo. Existuje totiž šance, že tehdy

0: svátek byli trošku na ostro.
1: V současné době je také takovým problémem na trhu sehnat pánské slipy. Vy je vyrábíte?
2: My jsme uspokojili požadavky našich zákazníků. Zda bude slipu na trhu dost, to musí právě říct oni. Obchod objednával více, my také více vyrábíme.
0: Tahle reportáž z 80. to potvrzuje. V československých obchodech je tehdy výpadek zásobování, potažmo doplňování mužského pánského spodního prádla. Ono sehnat kvalitní slipy nebo trenky tehdy mohlo být trochu složitější, ale zaposlouchat se do naší procházky paměti, jaj, to je extrémně jednoduché. Fancy, Enya nebo taky Cheap Trick, ti všichni se na vás těší a těší se na další hudební návraty do jednoho roku. Procházka pamětí, každé všední dopoledne pro vás mezi 9 a 10. Jaký rok dneska na ostro hledáme?
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.
4: Prací

0: Hana.cz Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
1: Rádio Hana, procházka pamětí.
0: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Spolu jsme v 80-kovém hudebním ráji v 9 hodin, skoro 50 minut na obloze sluníčko fuší Hana a také Enya, která potvrzuje svou účast v procházce paměti Rádia Hana. A jdeme do finále, hledáme jeden rok, nechybělo málo a závěrečný song páteční procházky paměti Rádia Hana vůbec nebyl na světě. Je on. Na Hané oživujeme vzpomínky na kapelu Cheap Trick, která když nahrávala písničku Flame, tak samozřejmě tehdy pánové nejdřív vůbec netušili, že to bude jeden z nejslavnějších rockových staďáků 80-kových hitparád. A dokonce je s tím spojená i taková historka. Když si tohle pouštěli na kazeťáku, nějakou tu jejich úvodní pilotní verzi, tak frontman Rick Nielsen údajně tu kazetu z toho kazeťáku vytáhl a demonstrativně i přede všemi rozšlapal. Nakonec všechno dopadlo dobře, single Flame se dostal až k nám, k rockovým fanouškům a do 80-kových hitparád po celém světě. Ano, milujeme to dodnes. The Flame je o lásce, která nevyhasla, i když už ten vztah dávno skončil. Jak už je to dlouho?
1: Rádio Hana a procházka pamětí. Dnes je to rok 1988.

0: Vy a Radio Hra, to patří k sobě také v pátek dopoledne. Možná znáte ten pocit, kdy se s někým rozejdete. Je vám to trošku líto, ten vztah skončil, ale ta láska trvá pořád. Přesně o tom je tahle osmdesátková balada od formace Cheap Trick v procházce paměti Radia Hra. Náš vztah, rádiový vztah s Martinou Kvítko, trvá stále. Ahoj.
1: Ano, řekla bych skoro, je to takový nekonečný příběh. Dneska osmdesátková procházka paměti v pátek. Zdravíme všechny.
0: Já se tě musím zeptat, na jaký sportovní pořad podle tebe jsme dneska vzpomínali, když tak nahlídneš lehce do scénáře procházky paměti.
1: Ano, já teda tuším, že by to teoreticky mohl být sportovní pořad branky, body, trenýrky. Trenýrky ne.
0: A taky částečně.
1: Tak vlastně, jo. Protože ty trenýrky, lomeno slipy, nedostatkové zboží, ale hlavně branky, body, vteřiny, nebo branky, body, sekundy, ono se to lehce vždycky pozměňovalo, tak ale to byl vyloženě pořad pro chlapy. Jako jestli se na něco chlapi dívali v 80. letech, tak to skutečně byly branky, body, protože my ženy, jako nás to tam úplně nezajímalo. Jako.
0: Pojďme tedy postupně, naprosto s tebou souhlasím. Dneska vzpomínky na televizní pořad, protože tehdy v 80. samozřejmě ještě nějaké ČT Sport absolutně nefungovalo. Tehdy byly branky, body, vteřiny, vysílali se. Dokonce Petr Vychnar nám řekl, že tehdy se vysílali pouze o víkendu.
1: A živě.
0: No. Takže my se vracíme, přátelé, dneska do roku, kdy branky, body, vteřiny rozebírají třeba olympiády v Calgary, taky v Soulu. A tak nějak jsme se trošku zamysleli, jestli ti sportňáci na sobě tehdy, jelikož to bylo živě, jestli na sobě mají anebo nemají trenky, spodní prádlo. To byla další dnešní nápověda.
1: A nebo ne, já jsem to popletla. To bylo právě vždycky ze záznamu. Oni to vlastně živě dělat nemohli. Oni to točili jako takovej balíček.
0: To nic nemění na tom, jestli měli anebo neměli trenky. My jsme se dneska vrátili do roku, kdy těch trenek anebo slipů v československých obchodech nebylo úplně moc.
1: Právě že trenky byly jako v pohodě, ale slipy byly nedostatkové zboží. Kvalitní bavlněné slipy. Pánové, možná si to vybavíte.
0: Spodní prádlo tehdy v 80. možná chybělo, ale procházky paměti a hitů z jednoho roku ve vysílání Rádia Hana mezi 9. a 10. bylo hodně. Byl to rok.
1: Dneska 1988.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Tak sportáci, jedeme dál. Páteční dopoledne s Kvítkem, Brian Adams, taky Kaleo. Yes,
1: a taky bude slza. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co
0: s tím, srdce je taky jen sval. Užijte si horký, takřka letní pátek s Kvítkem, teď nové zprávy a Tomáš Gottwald.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Přemýšlíte, kam vyrazit o nadcházejícím víkendu? Šumpersko a Jesenicko hlásí nabitý program, ve kterém nechybí oblíbené akce jako festival Fingers Up, Hudba bez hranic nebo SOS Festival. Nabídka je opravdu bohatá, stačí si jen vybrat a vyrazit za zábavou. Jak si do budoucna zajistit znatelně vyšší důchod? Odborníci radí, abyste o něj nežádali hned po dosažení penzijního věku, ale raději ještě nějakou dobu pracovali. V Česku tuto lákavou možnost ročně využijí jen stovky lidí z desítek tisíc nových důchodců, a to především kvůli chybějícím informacím a přirozené touze po okamžitých penězích. Sport. Čeští fotbalisté na mistrovství světa v Americe znovu ztratili slibně rozehraný zápas a s Jihoafrickou republikou nakonec remizovali 1-1.
5: Mokana trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
4: Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí po tomto druhém vystoupení na šampionátu neskrýval zklamání a dodal, že si mužstvo musí okamžitě sednout a na rovinu si říct, v čem je vlastně problém. Fotbalisté Kanady na mistrovství světa doslova přejeli Katar a po vysoké výhře 6-0 mají postup ze skupiny téměř v kapse. Hned třemi přesnými zásahy se o tento debakl postaral kanadský střelec Jonathan David. Z postupu do vyřazovací fáze se tak s největší pravděpodobností budou radovat společně se Švýcarskem.
2: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
3: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
2: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
3: Přes 3,5 hodiny denně.
2: Zatímco jinde se zběsile klikáte.

0: počasí.
1: Jdeme na počasí, kdo dnes budou nejoblíbenější členové naší rodiny a nejlepší kolegové v práci. Jednoznačně větráky a klimatizace. Víme, jak bude, více právě teď. Dnešní denní teploty mezi 31 a 34 stupni. Jasno a nebo polojasno. V sobotu a v neděli si musíme dávat místy pozor na přehaňky a nebo na bouřky. Zítra horko a taky dusno, sobota zpočátku slunečná, během dne přechodně více oblačnosti. Denní teploty 32 až 35, nedělní teplotní maxima 30 až 33 a má být polojasno nebo oblačno.
2: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
1: Blesková doprava z Olomouce z Mohelnice také z Valmezu pro vás právě teď. Hezké páteční dopoledne. Na obchvatu Olomouce je po včerejším požáru odstavený nákladák v úseku mezi Přáslavicemi a Olympií. A policie dnes pokračuje ve své velké akci zaměřené na kontrolu alkoholu a návykových látek. Od rána o tom mluvíme. Tak si můžeme policejní alkohol testy zblízka prohlédnout a také otestovat jejich funkčnost v Olomouci na Divišově ulici za přejezdem. Další hlídka na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic. Hlídají taky na kraji Mohelnice, poblíž Molky na Třebovské nebo ve Valmezu na Vsetínské ulici. A Valmez ještě jednou, je tady i nehoda dvou osobáků. Nehodové formuláře se teď podepisují na ulici na vyhlídce. Jeďte s námi a bezpečně.
0: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: vás přejeme hezké páteční dopoledne a taky dneska hledáme způsob, jak přežít to vedro a otázka zní, máme třeba možnosti, máme trochu času, máme prostředky, co takhle postavit domácí vodní skluzavku přímo na zahradě. My každopádně na Hané přidáme třeba taky osvěžující tipy na víkend ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál. Za chvilku je tu Coolio anebo taky Maroon 5.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne. Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
15: Rádio Hana.

0: na obličej. Hlubočky zase pořádají v sobotu dětskou olympiádu vědy a sportu, takže nás čekají nejrůznější úkoly a pokusy. V sobotu s vámi taky budeme na hodech v Brodku u Přerova. Muzika, mažoretky, kolotoče a taky si dáme tanečky a písničky pro všechny naše dětičky. Tady s vámi bude i Rádio Haná. A ještě připomínáme hody u Rybníka v sobotu v Jelkovicích Lašťanech, kde bude spousta atrakcí pro děti, odpoledne cymbálovka, večer reflexy a navíc bělkovický koupák teď v sobotu vlastně oficiálně zahájí sezonu. My na Hané frčíme dál, za chvilku tady bude novinka od skupiny Krištof, no a samozřejmě, že na Hané taky dál fandíme a sledujeme fotbalový šampionát.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Olomouc žije CZ. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Má

na Hana Kvíni, Show Must Go On. Za okamžik zprávy, taky počasí, ve kterém si připomeneme, že dnes i o víkendu nás čekají opravdu v podstatě všude tropické třicítky a všem, v čem můžou být zrádné ledové drinky. Tak poslouchejte dál a po 11. hodině na

0: dřív než ostatní, tak to máme nahané, teď je 10.55.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V plumlovském kempu Žralok se už v pátek 26. června chystá tradiční prázdninový otvírák. Letos akce láká na parádní program, ve kterém vystoupí oblíbený herec Vojta Kotek i pop-punková kapela Koblížci ze Šumperka. Zapište si tento termín do kalendáře a přijďte pořádně odstartovat letošní léto. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 20. 8. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
1: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela dnes poměří síly se světovou špičkou na mítinku Diamantové ligy v katarském Dauhá. Tento závod měl původně celou elitní atletickou sezónu odstartovat už na začátku května, ale nakonec si na něj fanoušci museli chvíli počkat. Držte našim českým reprezentantům palce, ať se jim v této obrovské konkurenci daří co nejlépe.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, zase vedro, zase hic. Dnes ani o víkendu v podstatě nenajdeme místo, kde by nebylo tropických 30. Takže nezapomínáme hodně pít, stačí obyčejná voda nebo minerálka, ovšem pozor na ledové drinky. Ono to totiž svádí k tomu dát si něco extra vychlazeného, ale mnohem lepší je třeba vlažný mátový čaj. Ten totiž přirozeně ochlazuje náš organismus zevnitř. Jinak ochlazení může nastat taky během bouřek a přívalových dešťů, které se ovšem o tomto víkendu očekávají, zejména v Čechách.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte aktuálně na dálnici D35 Olomouc-Lipník na exitu Přáslavicem a taky u Velkého újezdu. A kontrolu můžeme potkat i na Šumpersku v Hrabišíně. A máme hlášenou také jednu nehodu. Je to ve Šternberku na Věžní, kousek od toho kruháče s Uničovskou. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

Co to znamená, že pouliční festival pokračuje dnes a také zítra. Olomouc ožije, kapely, tanečníci, bubeníci a jsou to také DJové. Mimochodem, stage budeme mít i přímo tady u nás pod rádiem Hana na Blažijském náměstí, takže ve městě zase bude rachot. A

Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové

0: Jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Zavratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: ve fotbalu. Možná jste koukali včera na Česko je AR. Ty nejzásadnější věci se vlastně děly úplně na začátku a pak úplně, ale úplně na konci. Pojďme si to zrekapitulovat.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
2: Na začátku zápasu velká gólová radost, pak dlouho nic a na konci zklamání. Takhle se dá popsat včerejší zápas na mistrovství světa Česko versus Jihoafrická republika. Na začátku zápasu náš gól na 1-0.
3: Hošek ještě dokázal nacentrovat. Sadíle! Takhle ano.
2: A v závěru Jihoafrická republika vyrovnala z penalty.
3: Mokana trefil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
2: Výsledek 1-1 nám zkomplikoval plány s postupem ze skupiny, ale stále je to možné. Věříte, že postoupíme dál?
4: Já si myslím, že kdo nevěří, tak tady nemá se dělat a zároveň tady první 15 minutovky nebo 20 minutovky jsme sami odpověděli sami sobě, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů nebo 80 tisíc tady, bude to jenom větší úkol, ale vidíme, že hrát můžeme, hrát chceme.
2: Říká v našem vysílání kapitán Láďa Krejčí. Zápas s Mexikem příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Nařídíte si budík?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23.

0: z Kauflandu.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: oslavila a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Faťte plný tiket a jste ve hře.
6: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Radio Hana.

Za okamžik nahané poletní zprávy, což znamená nejvíc informací z našeho regionu. Samozřejmě taky sledujeme vývoj počasí a víme, jak se jezdí tady u nás. Takže poslouchejte dál, ať máte ve všem jasno, ať víte, co se děje, a po 12. hodině si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr.

0: Zprávy na Hane jsou tady, takže frčíme dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Olomoučtí policisté aktuálně prověřují případ ublížení na zdraví a výtržnictví, ke kterému došlo přímo na třídě Svobody. K objasnění celého incidentu teď potřebují najít osoby zachycené na nedávno zveřejněných fotografiích. Pokud tedy někoho z nich poznáváte, určitě dejte policii vědět. Čtvrteční požár kamionu na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku za sebou nechal obrovskou spoušť. Oheň zcela zničil převážený náklad nabíječek pro elektromobily a způsobil tak celkovou škodu za téměř 17 milionů korun.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a jednu jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku.
1: Sport.
3: České volejbalistky čeká dnes na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách další nesmírně náročný zápas. Po duelech s velmocemi, jako jsou Itálie a Spojené státy americké, vyzvou dosud neporažené Japonsko, kterému patří pozice 5. nejlepšího celku. Držme našim reprezentantkám palce, ať v tomto těžkém utkání předvedou co nejlepší výkon.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že na Moravě nás dál čekají tropické třicítky dnes i o víkendu. Ovšem pozor, další pobyt v horku nebo přímo na sluníčku se nedoporučuje. Prosíme hlavně, dodržujte pitný režim a taky se v odpoledních hodinách vyhýbejte fyzické námaze. Úplně největší pozor bychom měli dávat na naše děti a také na seniory. A kdybyste se chtěli aspoň trochu schladit, tak zkuste jet na hory, konkrétně v Jeseníkách je teď nějakých 25 až 27 stupňů a na pradědu bude o tomto víkendu po ránu jen 17.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Je to naše blesková polední doprava. Nehoda se momentálně dořešuje v Olomouci, v Hodolanech, na doktorky Milady Horákové a bouráme taky u Zábřehu. Tady je to v obci Kosov, konkrétně kousek od obecního úřadu. Jde o srážku osobáku s motorkářem a na místě jsou i záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Tam určitě načerpáme tu nejlepší energii. My si na Hané dál hrajeme, tak ať je pátek, ať je Haná.
1: Rádio Haná.
2: Tady to žije.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. Tu je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
7: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
3: Tady je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
4: Právě teď.
3: Právě teď.

0: taky dneska se samozřejmě společně podíváme do kalendáře, víme, kdo slaví, ať už je to svátek nebo narozeniny, a dneska dojde i na legendární tankový prapor.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rozky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
3: Máte spojení?
4: Nefunguje.
3: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
2: To je tankový prapor.
4: Opravdu nefunguje.
3: Nekecejte.
2: A je pátek 19. červen, plný vaše těch super hlášek přeje vaše Moravské rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
8: Přijďte ochutnat a nakoupit voňavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na Radio Hana.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Cestujete po Olomouckém kraji a občas na zastávce marně vyhlížíte svůj spoj? Dopravní aplikace Cestuj OK, která spolehlivě funguje už téměř 3 roky, hlásí skvělou novinku. Její oblíbená funkce pro sledování přesné polohy autobusů a tramvají totiž dostala šikovné rozšíření, díky kterému budete mít o své cestě ještě lepší přehled.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obyvatelé Prostějova se musí připravit na nová pravidla pro využívání veřejného prostranství. Město totiž 13. dubna schválilo novou vyhlášku číslo 3 z roku 2026, která tyto místní poplatky nově upravuje. Změny začnou v praxi oficiálně platit od 1. července roku 2026. Hledáte tip na pohodový výlet? Město Kroměříž spojilo síly se slovenským Ružomberkem a společně vydali nového turistického průvodce s názvem Výletník. Uvnitř najdete zhruba 15 nenáročných tras na Kroměřížsku a dalších 15 v okolí Ružomberka, které jsou svou délkou i terénem naprosto ideální pro rodiny s dětmi i seniory. Pokud máte účet u ČSOB, dejte si pozor na blížící se odstávku. V noci z pátku na sobotu totiž nebudou po celé hodiny fungovat některé bankovní služby. Své platby a převody si proto raději vyřešte s dostatečným předstihem.
1: Sport.
0: Český motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně v Brně opět představí se speciální helmou. Stejně jako před rokem ji po závodě nabídne v aukci. Výtěžek z jejího prodeje pak poputuje na dobrou věc.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou skoro jasno se sluníčkem a k tomu tropické teploty. Dnes i o víkendu. V maximech naměříme 30 až 34 stupňů. A máme tady rovnou tip, jak se schladit. Namočíme si ručník do studené vody a dáme ho za krk. Ano, i tohle pomáhá, abychom zabránili celkovému přehřátí organismu.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že pokračuje pouliční festival Olomouc ožije, což je kromě zábavy taky spousta uzavírek v centru. Dopravní omezení máme ještě dnes a zítra, hlavně na horním a na dolním náměstí a se zvýšenou koncentrací návštěvníků se počítá třeba taky na Pekařské anebo na Kateřínské ulici. Uzavírky se dotknou také olomoucké MHD. Všechno najdeme podrobně na webu report.cz. A co tam máme dál? Například na D1, kousek od exitu Bělotín a kolize osobáku s motorkářem se ještě dořešuje u zábřehu v obci Kosov. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na Teta Drogerie.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Jahody! Jahody!
6: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
16: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: užít víkend, který už klepe na dveře. V Olomouci na Letňáku dneska večer stand-up. Děláme to ve třech. Trojce, Vencel, Čoupalík, Pomahač lákají na letní koktejl nekorektního humoru a falešných tónů. Jinak připomínáme v sobotu Hody v Olšanech u Prostějova, Ztracené ráj a Radečci. Bude to paráda a v Náměšti na Hané nám o víkendu zahraje Tomáš Kočko a taky Flereti. To bude v neděli v Amfíku. Za chvilku je tady Robbie Williams nebo Olí Mars, takže na Hané jedeme dál.
1: Tady je Rádio Hana.

taky s Robím Williamsem. Nejlepší hudební výběr o půl druhém a s rádiem Hana teď i ta nejaktuálnější doprava z našeho regionu. Doprava. Máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci, na Kruháči u Globusu, taky v Blatci a pozor, přátelé, i v Prostějově.

0: šťastnou cestou.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Na Hané s kapelou Europe Carry. Ano, vracíme zpátky osmdesátky, vracíme vaše vzpomínky. A na Hané pro vás máme i novinky z hradu Helvštín. Budou i pozvánky na ty nejlepší letní akce a možná se dozvíme taky nějaké zajímavosti a pověry, jestli na tomhle hradě straší. Tak poslouchejte, na Helvštín vyrážíme právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem jarním putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a taky akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálelo. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
3: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
2: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
3: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
2: Spousta lidí zná Helvštín jako mé státní hrad nad

0: Kou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
1: Přestože je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
0: A když zalistujeme ještě historii Helštína, tak která významná osobnost podle vás na Helštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
1: Tak kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
0: Říká kastelán hradu Helštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšeno.
1: Díky, naslyšeno.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: 30 rokov na scéně No Name Out Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti.

0: Det var Harry Styles. Takže jedeme dál.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Olomouci začne už příští týden úprava křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Chodci se díky ní dočkají mnohem bezpečnějšího přechodu přes vytíženou čtyřproudovou silnici. Nové semafory se navíc napojí na další křižovatky ve městě a chytře tak zapadnou do systému zelené vlny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: V plumlovském kempu Žralok se už v pátek 26. června chystá tradiční prázdninový otvírák. Letos akce láká na parádní program, ve kterém vystoupí oblíbený herec Vojta Kotek i pop-punková kapela Koblížci ze Šumperka. Zapište si tento termín do kalendáře a přijďte pořádně odstartovat letošní léto. České korunovační klenoty se letos opět ukážou veřejnosti a to zcela zdarma. Ve Vladislavském sále Pražského hradu si je budete moci prohlédnout od 18. do 20. 8. září. Tuto jedinečnou událost navíc doprovodí výstava s názvem Habsburkové 500, která vám poodhalí další zajímavé historické osudy.
1: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela dnes poměří síly se světovou špičkou na mítinku Diamantové ligy v katarském Dauhá. Tento závod měl původně celou elitní atletickou sezónu odstartovat už na začátku května, ale nakonec si na něj fanoušci museli chvíli počkat. Držte našim českým reprezentantům palce, ať se jim v této obrovské konkurenci daří co nejlépe.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká

0: počasí.
1: Víme, jak bude, zase vedro, zase hic. Dnes ani o víkendu v podstatě nenajdeme místo, kde by nebylo tropických 30. Takže nezapomínáme hodně pít, stačí obyčejná voda nebo minerálka, ovšem pozor na ledové drinky. Ono to totiž svádí k tomu dát si něco extra vychlazeného, ale mnohem lepší je třeba vlažný mátový čaj. Ten totiž přirozeně ochlazuje náš organismus zevnitř. Jinak ochlazení může nastat taky během bouřek a přívalových dešťů, které se ovšem o tomto víkendu očekávají, zejména v Čechách.
2: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
1: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku máme v Olomouci, na kruháči u Globusu, taky na Velkomoravském a nebo v Blatci. Hlídka je i v Prostějově na Konečné mezi Teskem a Oby. A v Prostějově pozor taky za Olomouckou, kde číhá policejní SUVčko s kamerou a měří v obou směrech. Tak šťastnou cestou a hlavně ať je to bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

dneska a také zítra pouliční festival Olomouc žije, Olomouc ožije. Mimochodem naprosto luxusní stage vzniká teď přímo pod našimi okny na Blažejském náměstí v Olomouci. Bude to Abstract Beat Stage. Vzniká to v součinnosti Rádia Hana s naším novým rádiem Metropole. Moc se na to těšíme. Bude tady skvělá atmosféra od 16. až do

0: Fantasy Festival do Ptení, na cirkus do kempu Žralok, anebo taky do Olšan, kde to na pódiu rozjede Ztracené ráje, anebo taky opět a Radeček. Ono je toho fakt hodně, tak si to užijte s Rádiem Hana.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké odpoledne.

0: 3. června. Kaufland.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavericks. Buďte in.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
11: Tohle je Radio Hana.
12: You self-destructive little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: A taky naťukneme Shakespeareovské léto. Tady u nás na Hané právě teď.
1: O čem se píše?
0: Také letos se koná tradiční letní open air festival olomoucké, nejen Shakespeareovské léto, v srpnu v letním kině Olomouc. A jaký bude program, tak to zjistíme na www.shakespeareovskeleto.cz. V Dolanech na Olomoucku už máme důstojné zázemí pro společenské akce. Zdejší Sokolovna prošla rekonstrukcí a jak píše Report.cz, kromě oprav přibyly i nové prostory. A ještě připomínáme, že náš Radiotalent je ve fázi hlasování. Kategorie jsou pop, rock a elektro a čas máme do konce července. Pokud chcete vědět víc, tak se mrkněte na www.radiotalent.cz. Tady můžete najít svého favorita. A my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
2: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.

0: a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí.
3: Luskni.cz. Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin.

0: Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června, Bochoř.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Sinatra, I love you. Tak nahané, přiznáme se, milujeme ten nejlepší hudební výběr, milujeme taky pátky, nebo takhle, já si to aspoň myslím, že spousta lidí miluje pátky. Jak to má Majda, ahoj?
1: Ahoj, ahoj, miluju pátky, samozřejmě, a myslím si taky, že to dělají úplně všichni.
0: Ano, a naši mimoni na rádiovém Facebooku vlastně taky určitě si užívají pátek a máme tam takový zajímavý mimoňský rozhovor, ahoj. Co budeš dělat o víkendu? No, nejdřív se pořádně vyspím. A potom? No, tak pak už bude pondělí, že? Takže přátelé, po 15. hodině v pátek na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Vítejte u zpráv. Olomoučtí policisté aktuálně prověřují případ ublížení na zdraví a výtržnictví, ke kterému došlo přímo na třídě Svobody. K objasnění celého incidentu teď potřebují najít osoby zachycené na nedávno zveřejněných fotografiích. Pokud tedy někoho z nich poznáváte, určitě dejte policii vědět. Čtvrteční požár kamionu na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku za sebou nechal obrovskou spoušť. Oheň zcela zničil převážený náklad nabíječek pro elektromobily a způsobil tak celkovou škodu za téměř 17 milionů korun.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí po 2 odchodech první posilu pro novou sezónu. Na Andrově stadionu podepsal smlouvu islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson, ročník narození 2004. Ten na Hanou přichází z norského klubu Viking Stavanger.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě nás dál čekají tropické třicítky dnes i o víkendu. Ovšem pozor, další pobyt v horku nebo přímo na sluníčku se nedoporučuje. Prosíme hlavně, dodržujte pitný režim a taky se v odpoledních hodinách vyhýbejte fyzické námaze. Úplně největší pozor bychom měli dávat na naše děti a také na seniory. A kdybyste se chtěli aspoň trochu schladit, tak zkuste jet na hory, konkrétně v Jeseníkách je teď nějakých 25 až 27 stupňů a na pradědu bude o tomto víkendu po ránu jen 17.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci u parku na ulici Krapkova. Nehoda se řeší v Krnově na Albrechtické. Po srážce 2 osobáků je tady teď neprůjezdný 1 pruh a nehodu máme i na Svitavsku na silnici 35 u Koclířova. A kvůli holešovské regatě máme omezení, když se jede od Dobrotic k holešovskému koupáku na ulicích Partizánská a Zámecká, taky na Holajce a na Střelnici. Tady projíždíme opatrně, protože tady budou i davy lidí. Holešovská regata dnes a zítra. Tak šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana.

Rádio Hana, venku máme sluníčko, dobrou náladu, prostě parádní počasí na festival. No a jeden takový se právě teď koná v Olomouci. Jmenuje se Olomouc ožije a v ulicích Hanácké

0: Užívejte, užívejte.
1: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů

0: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď

0: Vodafone.cz. Vodafone. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi.
0: Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: přehled o těch nejlepších akcích víme, kam o víkendu vyrazit.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V Olomoucké Zóna Kopečku se bude konat Den rodin. Bude divadlo, karneval nebo třeba malování na obličej. Už tuto neděli od 10 do 16 hodin. Hlubočky na Olomoucku pořádají v sobotu dětskou olympiádu vědy a sportu. Úkoly, hry a pokusy. Přesně na to se můžeme těšit. Vstup je navíc zdarma. V sobotu s vámi budeme i na Hodech v Brodku u Přerova. Muzika, mažoretky, kolotoče, tanečky a písničky pro děti, a to všechno s naší Martinou Kvítko. A Hody u Rybníka pořádají v sobotu taky Bělkovice Lašťany. Připravené jsou dětské atrakce i super občerstvení. Odpoledne si poslechneme cymbálovku, večer pak zahrají Reflexy. Navíc Bělkovický koupák v sobotu Ofiko zahajuje sezónu. Tak co, kam vás to táhne nejvíc?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
3: Je to gól!
1: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
1: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
1: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Poslouchejte, užívejte. FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: Městy Náměšť na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Haná tady svým z písnička Gon, Gon, Gon neboli v překladu Pryč, pryč, pryč. To pro nás znamená jediné, další hodinka je pryč. To ale vůbec nevadí, my totiž nejlepší hudební výběr hrajeme nonstop. A před námi je ochutnávka toho, co nás čeká v další hodince.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se třeba na London Beat.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Cestujete po Olomouckém kraji a občas na zastávce marně vyhlížíte svůj spoj? Dopravní aplikace Cestuj OK, která spolehlivě funguje už téměř 3 roky, hlásí skvělou novinku. Její oblíbená funkce pro sledování přesné polohy autobusů a tramvají totiž dostala šikovné rozšíření, díky kterému budete mít o své cestě ještě lepší přehled.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obyvatelé Prostějova se musí připravit na nová pravidla pro využívání veřejného prostranství. Město totiž 13. dubna schválilo novou vyhlášku číslo 3 z roku 2026, která tyto místní poplatky nově upravuje. Změny začnou v praxi oficiálně platit od 1. července roku 2026. Hledáte tip na pohodový výlet? Město Kroměříž spojilo síly se slovenským Ružomberkem a společně vydali nového turistického průvodce s názvem Výletník. Uvnitř najdete zhruba 15 nenáročných tras na Kroměřížsku a dalších 15 v okolí Ružomberka, které jsou svou délkou i terénem naprosto ideální pro rodiny s dětmi i seniory. Pokud máte účet u ČSOB, dejte si pozor na blížící se odstávku. V noci z pátku na sobotu totiž nebudou po celé hodiny fungovat některé bankovní služby. Své platby a převody si proto raději vyřešte s dostatečným předstihem.
1: Sport.
0: Český motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně v Brně opět představí se speciální helmou. Stejně jako před rokem ji po závodě nabídne v aukci. Výtěžek z jejího prodeje pak poputuje na dobrou věc.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Páteční odpoledne se nám dál nese v duchu polojasné oblohy. Lokálně by nám mohla spadnout i nějaká ta přehánka. A to hlavně v Jeseníkách. Teploty se nám drží kolem 31 stupňů, což znamená, že jsme přibližně 11 stupňů nad průměrem pro dnešní datum. Čeští hydrometeorologové varují před horkem a doporučují, abychom dodržovali pitný režim. V noci by se nám mělo ochladit na 16 až 19 stupňů. Očekáváme jasno, takže půjdou i pěkně vidět hvězdy.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Pozor na odstavené auto si dáme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Holice. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Kojetín. Nehodu nám hlásíte taky kousek za kruháčem na obchvatu Svitav ve směru na Moravskou Třebovou. Na místě je policie. No a k bouračce 3 aut tady došlo taky na trase Svitavy-Kocklířov u Kocklířovského spáleniště. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana.

0: své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Johana, venku už to dneska pořádně žhne a tropické teploty s námi vydrží po celý víkend. Ideální čas na koupák nebo vychlazený drink, ale hlavně na sebe dávejme pozor v tom pařáku. Nezapomínejme doplňovat tekutiny, občas zalézt do stínu a v autech nenechávat ani na chvilku žádné chlupaté mazlíčky. Užíváme si sluníčko v pohodě s výhledem na víkend a náš fotbalový magazín už za 20 minut na Rádiu Hana.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
12: Haspo 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. Haspo 2026. 20. června, Pochoř.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
15: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: pro nás má připravený krátký přehled, jak to vlastně vypadalo. Za 15 minut už se taky mrkneme na naše zprávy. S námi se nudit nebudete.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
2: Na začátku zápasu velká gólová radost, pak dlouho nic a na konci zklamání. Takhle se dá popsat včerejší zápas na mistrovství světa Česko versus Jihoafrická republika. Na začátku zápasu náš gól na 1-0.
3: Hložek ještě dokázal nadcentrovat, vsadí let, tak to jo, mládenci, takhle ano.
2: A v závěru Jihoafrická republika vyrovnala z penalty.
3: Boka natrfil naprosto přesně za tyč, i kdyby Kovář vystihl směr, těžko by s touhle ranou mohl něco dělat.
2: Výsledek 1-1 nám zkomplikoval plány s postupem ze skupiny, ale stále je to možné. Věříte, že postoupíme dál?
4: Já si myslím, že kdo nevěří, tak tady nemá se dělat a zároveň tady v prvních 15 minutek nebo 20 minutovky jsme sami odpověděli sami sobě, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů nebo 80 tisíc tady, bude to jenom větší úkol, ale vidíme, že hrát můžeme, hrát chceme.
2: Říká v našem vysílání kapitán Láďa Krejčí. Zápas s Mexikem příští týden ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Nařídíte si budík?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
10: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
11: Paraatlet

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu.

0: Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme

0: Posloucháte Rádio Hana, moje oblíbená písnička říká hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá a je to tak, 17. hodina je za dveřmi. Ještě před ní ale stihneme naše zprávy, počasí a dopravu. Po páté hodině pro vás pak dál připravujeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude tady třeba Činasky.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy.
3: Olomouc se dnes naposledy rozloučila s fotbalovou legendou Petrem Johnem Uličným, který zemřel ve věku 76 let. Zaplněné krematorium i stovky lidí venku vzdali hold trenérovi, který dovedl Sigmu k historickému pohárovému triumfu. Na charismatického bouřliváka vzpomínali s úsměvem i největší osobnosti českého fotbalu. Sál na závěr symbolicky rozezněla píseň, kterou sám Uličný naspíval, informuje deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plavecký areál v Zábřehu se může pochlubit novou recyklační linkou, která mu pomáhá výrazně šetřit vodu i energii potřebnou na její ohřev. Vedení bazénu má ale s modernizací ještě ambicióznější plány. V budoucnu se tam totiž chtějí díky dalším chytrým řešením úplně zbavit závislosti na zemním plynu. Soud v Chorvatsku poslal na jeden měsíc do vazby 33-letého důstojníka katamaránu, který se o víkendu srazil s jachtou s osmi Čechy na palubě. Podle žalobců plul nebezpečně rychle a se zcela vypnutým radarem, což mělo tragické následky. Zadržený muž ovšem prostřednictvím své obhájkyně jakoukoliv vinu nadále popírá.
0: Sport.
3: Skvělá zpráva ze světa tenisu. Linda Nosková suverénně postoupila do semifinále travnatého turnaje v Berlíně. Bývalou světovou dvojku ze Španělska Paulu Badosaovou smetla z kurtu za pouhých 68 minut po setech 6-1 a 6-3.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Do astronomického léta nám zbývají dva dny a podle toho vypadají také teploty. Teď se rtuť teploměrů drží přibližně na 31 stupních. V noci by ale měly teploty spadnout až k 16 stupňům. Kdo ještě takhle později odpoledne plánuje nějakou vycházku, klidně zajděte na nějakou vyhlídku. Máme totiž krásnou dohlednost. Uvidíme až 31 kilometrů daleko. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne nám na některých místech může zapršet. Dokonce by místy mohly přijít i bouřky nebo kroupy. Teploty se i zítra budou držet nad 30.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Pozor si na cestách dáme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník, na exitu Olomouc-Střed Slavonín. Na Krejnici je tady odstavené auto. Nehodu nám hlásíte v Bansku v ulici Gelhornova. Ke srážce tří aut došlo taky na trase Svitavy Březová nad Svitavou při průjezdu kolem Hradce nad Svitavou. Projíždíme raději s nohou na brzdě. Na policijní hlídky si dáme pozor na D35 na exitu Přáslavice, v Napajedlech v ulici Lány a nebo taky v Kroměříži v ulici Kojetínská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jediné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

Posloucháte Rádio Hana, právě jsme si společně udělali výlet do osmdesátek. Písnička Ella, Ella La vyšla totiž v roce 87. Pokud si takovéhle procházky pamětí užíváte, neleďte nás každý všední den mezi 9. a 10. hodinou dopoledne. Denně se vracíme do jednoho konkrétního roku, vzpomínáme na důležité události z něj a taky

0: CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
1: To snad ne, já se na to vysk***u a kučka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy,
2: a kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tady je Rádio Hana.

0: S vámi je Rádio Hana, Leonorek, Leoš Veselý nebo třeba Leo Šivčík, tak to jsou naši posluchači, kterým dnes přejeme vše nejlepší k jejich svátku. Pokud máte doma nějakou květu nebo květuši, vezměte ji po cestě domů nějakou bombonieru. Budou mít zítra svátek. A čím delším je dnešní datum 19. června zajímavé, to už si řekneme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rozky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
3: Máte spojení?
4: Nefunguje.
3: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
2: To je tankový prapor.
4: Opravdu nefunguje.
3: Nekecejte.
2: A je pátek 19. červen plný vaše všech super hlášek přeje vaše Moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí.

0: Flóra v pavilonu A.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip.

0: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
0: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz. Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Pozor, veľká slevová akce vtedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Rádio Haná.
14: Nejlepší hudební výběr.
13: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiu Hana hrajeme vám ten nejlepší hudební výběr i v pátek večer. Pokračovat s tím budeme i v další hodince. Máme pro vás nachystaný hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravená už je Ava Max.

0: si prostě přijdou na své milovníci nových hitů i lety prověřených pecek. Připravení jsme i pro ty, co chtějí pravidelně čerstvé zprávy. To jsou naše zprávy. Je 17 hodin a 55 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionu korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Sport. Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z 1. místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno.
1: Jinde vám naservírují pár songů pořád dokola a moderátor se s vámi rozloučí dřív, než stačíte polknout kafe.
2: Dnešní doba prý dlouhým vztahům nepřeje, ale u nás to neplatí.
1: Na rádiu Hana s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Zatímco jinde se zběsile kliká nebo přelaďuje, u nás se prostě poslouchá.
2: Jsme vám za to šíleně vděční a upřímně, je to naprosto boží pocit mít ty nejvěrnější lidi v éteru. Děkujeme.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Před námi je jasná až polojasná noc. Teploty by nám ani během ní neměly klesnout pod 15 stupňů. Zítra dopoledne očekáváme taky jasno až polojasno. Odpoledne a večer ale mohou přijít lokální přehánky nebo bouřky

to mohlo trochu zatáhnout. I poslední den týdne by lokálně mohly spadnout nějaké přehánky. Oba dva víkendové dny by měla rtuť teploměru vystoupat k 30. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Tachometr si budeme kvůli policejním hlídkám hlídat v Olomouci v ulici Lipenská nebo taky na Svitavsku na trase Polička Korouhev. Připomínáme bouračku tří osobáků na trase Březová nad Svitavou Svitavy při průjezdu kolem Hradce nad Svitavou. Trochu se to tu také štosuje, zdržení by ale mělo být jen na pár minut. Nehodu dvou aut máme taky ve Spytihněvi na křižovatce u obecního úřadu. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým. Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná. Až do 10 večer by to dneska mělo žít tady u nás na Blažejském náměstí. V rámci pouličního festivalu Olomouc ožije to tady dneska rozjíždí 5 DJů po sobě. Právě teď je za DJským pultem interpret jménem Kosy. Tak doražte, třeba se tady potkáme. Teď už frčíme dál, za 20 minut si pozveme do vysílání našeho rádiového hosta.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
5: Rádio Hana.

0: Johana, venku začínáme mít opravdu letní počasí za týden, jsou tady dokonce prázdniny a to je přesně ten čas, kdy po zimě můžeme vytáhnout pohorky z botníku a zase začít vyrážet na pořádné výlety. Co třeba takhle hrad Helvštín? Na tuto sezónu připravuje pro návštěvníky parádní zážitky.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a také akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
3: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
2: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahálel. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
3: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme většině všechny přivítat a pozvat.
2: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
3: Tak pro milovníky řemesla jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajston proběhne na konci měsíce srpna.
2: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
3: Přestože... Je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
2: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
3: Tak, kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Pernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně společenských programů.
2: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, ať je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajston. Naslyšeno.
3: Díky, naslyšeno.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v Jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Hana.
3: Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Rádio Haná, rádio, které vám přináší novinky i ze světa filmu. Mám tu teď jednu dobrou zprávu pro milovníky vánoční pohádky o Grinchovi. Podle nejnovějších zahraničních zpráv Jim Carrey jedná o návratu do své ikonické zelené role. Ano, vypadá to na pokračování hitu, jak Grinch ukradl Vánoce. Projekt je sice teprve na začátku, ale fanoušci už teď doufají, že by se to už na příští svátky třeba mohlo stihnout. Další přehled zpráv, o kterých se píše, pro vás máme už za 20 minut na našem Rádiu Haná.

0: Wave.cz.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: A jak píše Report.cz, kromě oprav přibyly i nové prostory. A ještě připomínáme, že náš radiotalent je ve fázi hlasování. Kategorie jsou pop, rock a elektro a čas máme do konce července. Pokud chcete vědět víc, tak se mrkněte na www.radiotalent.cz. Tady můžete najít svého favorita. A my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: šance, zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: 30 rokov na scéně No Name Outu Arene.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Posloucháte Rádio Haná.
7: Hezký večer.

0: Pátek, připravte se, teď je vaše chvíle. Na rádiu Haná startují 80ky po 8. Celá hodina toho nejlepšího, co nám tahle legendární hudební dekáda nadělila. Čekají nás Fleetwood Mac, Supertramp, Holly Johnson, CC Catch, Vem nebo třeba Pink Floyd. Zkrátka playlist, který bychom se na kazeťáku pouštili pořád dokola, dokud by z toho nepraskla páska. Takže otáčejte volume doprava, protože tohle bude jízda.
1: Rádio Haná.
2: Milujeme osmdesátky.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanáktroubky.cz.
7: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Rádio Hana.
1: 99.
2: Z osmdesátek se přenášíme o pár let dál. Na Rádiu Hana startují 90. po 9. Takže se vracíme do poslední dekády minulého milénia. Těšit se můžeme na opravdové legendy. Freddie Mercury, Lionel Richie, Pet Shop Boys, Joe Cocker, New Kids on the Block nebo třeba All Saints. Prostě to nejlepší z 90. pěkně pohromadě. Tak si to pojďme společně užít.

0: kalendárium.
1: Máme pátek 19. června a svátek slaví každý Leoš a Leo. Na rusky má bývalý český premiér a prezident Václav Klaus. Přípitek si dává také americká zpěvačka Paula Abdul a režisér Vít Olmer, který natočil třeba i tento oblíbený film.
2: Máte spojení?
3: Nefunguje.
2: Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat.
1: To je tankový prapor.
3: Opravdu nefunguje.
2: Nekecejte.
1: A je pátek 19. červen plný vašich super hlášek přeje vaše Moravské rádio.
0: Rádio Hana, kalendárium.
4: Rádio Hana.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Richard Krajčuska, Peli Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Domela Ladia. Užijte si to.
3: Na

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem putování po výjimečných místech Moravy dneska zamíříme na hrad, který budí respekt, obdiv a taky zvědavost. Mohutné hradby, nádherné výhledy, vyhlídková věž, silná historie a taky akce, kvůli kterým se sem sjíždějí lidé z celé republiky. To je hrad Helvštín, nedaleko Lipníka. Na telefonu je kastelán pan Jan Lauro. Dobrý den.
2: Dobrý den, vás zdravím, posluchače.
1: Hrad měl přes zimu svůj takový klidovější režim, oficiálně možná, ale věřím, že za hradbami se nezahál. Tak na čem jste během pauzy zapracovali před tou návštěvnickou sezónou? Jaké jsou na Helvštíně novinky?
2: Toho by bylo určitě víc, ale takovou, co si můžou návštěvníci užít celosezóně, je určitě výstava, která se jmenuje Made in Helvštín a bude tady až do podzimních měsíců, takže na to můžeme srdečně všechny přivítat a pozvat.
1: Jaké další letní top akce bychom si na Helvštíně letos neměli nechat ujít?
2: Tak pro milovníky řemesel jsou to třeba helvštínské ateliéry, nebo pro milovníky kávy potom festival Alter Coffee, no a takovým tím naším klenotem akcí výjimečnou, největší, mimořádnou je mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které pod názvem Hefajstone proběhne na konci měsíce srpna.
1: Spousta lidí zná Helvštín jako majestátní hrad nad řekou Bečovou, ale málo kdo o něm ví, že...
2: Přestože... je převážně stavbou středověkou, tak je taky držitelem nejvyššího vyznamenání a ocenění České komory architektů, a to za architekturu současnou.
1: A když zalistujeme ještě historii Helvštína, tak která významná osobnost podle vás na Helvštíně zanechala tu největší stopu a taky proč?
2: Tak, kdybychom se bavili o těch osobnostech historických, určitě byl to pan Wilhelm z Bernštejna, který ten tehdejší středověký dům více než zdvojnásobil. No a kdybychom se bavili o těch osobnostech současnosti, tak to byl asi pan architekt Pospíšil, který tady z té ruiny vytvořil vlastně hrad života schopný a pro nás i zázemí pro pořádání těch kulturně-společenských programů.
1: Říká kastelán hradu Helvštín pan Jan Lauro, děkujeme za pozvání na váš hrad a přejeme, a je letos Helvštín opět plný obdivovatelů, výletníků i milovníků historie a hlavně, jak se i v srpnu podaří Hefajstone. Naslyšeno.
2: Díky, naslyšeno.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.
3: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
4: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské vtáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
3: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
4: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.
3: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana.
2: Rádio Hana.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Zprávy Rádia Haná.
2: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionu korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku. Sport. Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z 1. místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v Jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na

0: víkend.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat nemíchat. Volume doprava.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauren Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme sobotu na jedničku.
0: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
5: Já tě miluju. Moc tě miluju.
4: Tak též.

0: ale už to netoužím zažívat. Takže si musíš najít někoho jinýho.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Hoda May Brownová a nesu vám vzkaz otce Mauita.